0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
3: Tady Sokol, 10 600 čistýho náčelníku.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
2: No. Jako teda bylo to jako těžký teda.
1: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
2: Bylo to teda v tom jako teda v tom listopadu.
1: No v listopadu, to jsem, ano! A koliká to bylo přesně?
2: To znamená jako teda na podzem.
1: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
2: No v listopadu říkal.
1: No 17.
2: 17. no.
1: A kde?
2: Kde?
1: No. Na Al. Al.
2: Na Al. Jašce.
1: A prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nenapovídej mi tam, nebo ti vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Na babičce nejlíp vidí, že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl.
2: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
1: Ne, jenom tvoje.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Konec konců, to je její věc, v každém případě ji čeká soud.
3: Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný.
4: Já na ní žalobu v každém případě podám.
2: Ale ne, to není třeba, pane inženýre. Není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně a bude to jeden velký proces.
3: Jaký proces?
2: Velký.
3: Máňo, oni říkají, že...
2: Máňo? Máňa je tady?
3: Ne.
2: No tak se nám ukažte, Máňo. To kde pak jste? Neschovávejte se.
5: Já nejsem žádná paní doktorka.
2: Ne, já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné.
5: Já uklízím na OPBH a tam jsme takový případ měli. Lidi si to rozmysleli a nikdo je nemohl nutit.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovíradio.cz. rokovíradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj!
2: Už jsi někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
1: Prosím?
2: Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky?
1: Cože?
2: To nic. Prostě jenom tak žartuji. Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
2: Potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
1: Ale tohle bude asi omyl.
2: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říká jsem gej?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tak jsem slyšel, Karle, že si tomu Pražákovi načechral pilíř.
3: Starej se o hroby, Havrane.
2: Ano, ano, dopředu se to jezdí, ale zacouvat to už odchce Fištrona.
4: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já už na vás kluču půl hodiny a vy furt nic. Vy to jsou rány, nevíte, kdo přitom má spát.
2: To nevím.
1: No já přeci, Jirgot, já!
2: No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
1: Člověče, že byste hulákal taky. Vy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
2: No moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
1: Lucifer, člověče, netvářte se, jako kdybyste nevěděl, o co jde. No, to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče a někdo na něj zatluče, že na něj tluče proto, aby nekouk.
2: Jo, ale v noci.
1: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší takové zabouchání na zeď, že to znamená klid. No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale naposledy.
2: Víte,
1: rozumíte?
2: Co? Počítejte si do 10, jo?
3: Co chceš, táto?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No, a pak... No, a pak jsme šli do takového podniku tady, jo. A my jsme si mysleli, že to je kulečník. No, tak tam vlezem. No a, poskej se. Normálně hledáme ty koule. A on tam nějaký chlap.
2: Ty jsi poprskala
1: botou. Promiň, ale dělal striptease, to si vy jste mladí, tomu nemůžete vůbec rozumět, ale ježiš, nás to tak vzalo, ty blaho, to mě konkrétně nejvíc.
0: Rock Radio, konec legrace.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: muzika.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
0: Rokrá.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska čekáme jasno až polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Dneska nejvyšší teploty až 33 stupňů. A co se týče zítřka, tak bude jasno až polojasno, zejména v Čechách přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Zítra nejvyšší teploty až 34 stupňů.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásný ráno, rokeři. Máme 7 hodin a za mikrofonem vás zdraví Kája Klímová. Doufám, že se máte takhle při nedělním ránu dobře a ať už děláte snídani nebo jste v práci, tak Rock Radio je v tom s vámi. Ať už vlastně jste kdekoliv nebo děláte cokoliv. Dneska nás čeká tradiční historický okýnko, kde zůstaneme u My Chemical Romance a podíváme se na příběh jedné jejich písně. A taky nám už jedna česká kapela předhodila ochutnávku alba, který ale vyjde až na podzim. V téhle hodině se podíváme na to, jak moc na hraně jsme a taky vám povím něco o sbírce aut Jamesa Hetfielda. Takže teď už jenom káves a nohy nahoru šéfové prominou. Tak pojďme tu neděli odpálit s Metallicou a jejich Enter Sandman, Biffy Clyro nebo s Františkem Sahulou a jeho Stíny na duši Pecké z roku 1994.
0: Rock Radio.

0: Právě nám dojíždí Gotthard Ech Anytime Anywhere. Prosím vás, takže pozor. Vyšel nový single, který je jako upoutávka k albu, který bude vydávat kapela Škvor. A album se jmenuje Na hraně a právě stejnojmenou písničku nám pánové ze Škvoru hodili jako takový předkrom. Co můžeme vidět v klipu je právě sup, který je i na obalu alba. No jo? Jenomže moje bystré oko na Metalliku něco zaostřilo a to je co říct, když mám na pravém oku 7 dioptrií. Ale já si na tento klip vzala brejle a stálo to za to. Asi si řeknete, Kájo, ale co má společného Metallica se Škvorama? No tak pozor, Honza, což je kytarista Škvoru, tam hraje na jednu moc pěknou Hetfieldovku a zvuk v téhle písničce zní tvrdší. Takhle, pokud jste ještě neslyšeli právě tuhle pecku, tak naběhněte na YouTube a běžte si to pustit, protože to stojí určitě za to. No, ale co stojí za to, je i taky naše rádio. Pojďme si dát třeba Van Halen, Kabát, Pain nebo Oasis Ech Wonderwall z roku 1995.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Tak to byly Guns N' Roses. A ze začátku hodiny jsem vám básnila o tom, jak vám povím, co James Hetfield vlastní za auta. Já se musím přiznat, že ty auta jsou fakt pecky, tak pozor milovníci motoru. James vlastní třeba Jaguara Black Pearl z roku 1948, Ford Roadster z roku 1932 nebo Auburn Speedster z roku 1936. A další, ale tyhle kousky, no prostě nemám slov. A cenově, když vezmeme třeba toho Jaguara, tak je to jedinečný kousek, který je odhadem cenově lehce přes 1 milion dolarů. Ford za cca 165 tisíc dolarů a Auburn Speedster za cca 700 tisíc dolarů. Takže v přepočtu za tyhle tři kousky byste dali cirka 41 milionů korun. Takhle, pokud se vám teďka udělalo šouflo, tak v klidu nejste v tom sami. Tak si radši pojďme spravit tu chuť. Do konce hodiny nás čeká Lenny Kravitz, nebo kolik bylo pádů na tvrdou zem, a nebo Škvoři a jich kolikrát, Green Day, Foo Fighters, nebo Happy Ol' McWeasel a jeho Drunken Sailor.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska čekáme jasno až polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Dneska nejvyšší teploty až 33 stupňů. A co se týče zítřka, tak bude jasno až polojasno, zejména v Čechách přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Zítra nejvyšší teploty až 34 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásný ráno, moje milí. Za mikrofonem vás zdraví moje maličkost Kája a my pokračujeme dál společnou jízdou v nedělním rokovém víkendu. V téhle hodině nás čeká píseň podle vaší chuti, takže mi pište na Messenger Rock Rádia o písničku na přání. Takhle, vím, je ráno a sprint nepřipadá v úvahu, ale pište si trochu rychleji, páč píseň na přání se spustí v cca 8.20. Já vám k tomu dumání pustím třeba POD, Red Hot Chili Peppers nebo nás odpálí AC/DC z jejich TNT, pecka z roku 1976.

the flower falls.

tak to byli Trautenberg a jejich Potužník senior. A jak jsem před chvílí avizovala, abyste mi psali o písničku na přání, tak mi napsal Michal, který by si přál něco od Vysáčů. Tak Michale, jasně, že zahrajeme Vysací zámek. Vybrala jsem písničku Cigára a Vysáči tady nezahrajou sami. Čeká nás třeba Kern, Three Days Grace nebo Bruce Dickinson, ale teďka už Vysací zámek a jejich Cigára z roku 1991.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Náš milovník Steven Tyler s jeho Aerosmith právě dohráli na Rock Rádiu. A já jsem vám včera večer takhle přemýšlela. Což obě moje blízký řekli, že se moc nestává, ale tak jsem vám takhle přemýšlela, co bych vám mohla doporučit za písničku. Protože, jak už je naším společným zvykem, že vám vždycky doporučím něco, co si poslechnout. Takže a tak mě jako do mých zbylých dvou mozkových buněk, jo, trefila písnička Helena od My Chemical Romance. Spousta lidí tuhle pecku zná, ale neví příběh. Takže během turné v roce 2003 začali My Chemical Romance psát nový materiál pro své druhé studiové album s názvem Three Cheers for Sweet Revenge. Když v listopadu dokončili turné, velká část alba už byla napsaná. Ve stejný den, ale kdy dokončili už to turné, tak zemřela Gerardova a Mikeyho babička, která se jmenovala Elena. Gerard byl zdrcený tím, že jí vlastně naposledy nemohl vidět a bral to opravdu těžce. A tak na počest napsal právě Helenu, která se nakonec stala i úvodní písní celého alba. Takhle, o tomhletom příběhu bych tady mohla mluvit klidně hodinu a o My Chemical Romance klidně celý den, ale takhle, radši si to běžte poslechnout. My si do konce hodiny dáme třeba In God, Offspring, a Why Don't You Get a Job, Europe, anebo Within Temptation, Stereo, a Paradise, What About Us, pecka z roku 2013.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska čekáme jasno až polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Dneska nejvyšší teploty až 33 stupňů. A co se týče zítřka, tak bude jasno až polojasno, zejména v Čechách přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou i přánky. Nejvyšší teploty zítra 34 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Zdravíčko rockeři, za mikrofonem vás zdravím já, Kája, a doufám, že se máte skvěle takhle při neděli. Takhle, pokud jste v práci, tak to dáte pevný nervy a nezapomeňte po práci zajít i na to pivečko. Víte jak, mrk a mrk. V téhle hodině se podíváme na narozeniny jedné české legendy a taky se podíváme na zubek Megadeth. Prej nám Dave napsal podle něj Bibli. To teda nevím, ale mám takovýho tucha, že to tak asi úplně nebude, Dave. Ale nevadí. Ale taky nám vzkazuje, že se chystá jejich poslední turné, takže na to se podíváme. No nic, rockeři, nebudu to dál zdržovat. Čekají nás Queenie a David Bowie. Sabatoni nebo legendární Ozzy Osbourne a jeho Bark at the Moon z roku 1983.

Tak to byl Aleš Brychta a právě tenhle legendární zpěvák dneska slaví své 67. narozeniny. Nejenom, že je to výborný zpěvák, ale také textař, producent a hudební organizátor. Na začátku 80. let se podílel na založení skupiny Arakain, kde působil až do roku 2002. Od roku 2013 vystupuje se svou solovou kapelou Aleš Brychta Project. Spolupracoval se spoustou dalších českých kapel, jako s Olympikem, Škvorama nebo třeba i s Věrou Špinarovou. Tak my přejeme Alešovi hodně štěstí a hlavně hodně toho zdraví. My se teďka podíváme na další dávku slušného roku. Čekají nás třeba Rammsteini a jich Cikcak, Miloš Dodo Doležal, Powerwolf nebo Kiss a jich Shout It Out Loud z roku 1976.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

To byly Journey na Rock Rádiu. Tak prosím vás, tak napsal tu Bibli nebo nenapsal? Na toto by i Shakespeare neznal odpověď a Rick z Mistrů zastaváren by si na to vzal odborníka. Ale teďka jsem tady já, abych vám pověděla, že kapela Megadeth se loučí. Po posledním albu se bude konat i poslední turné. No jo, jenomže na tomto evropském turné Česká republika nefiguruje. Celé evropské turné začne v Belfastu 8. března a skončí v Lisabonu 13. dubna. Ovšem nezoufejte, nejblíž kam se na ně můžete zajít podívat je Berlín, Mnichov nebo Krakov. Mezi hosty se připojí například Black Label Society. No jo, nedá se svítit, přátelé. Na co my si teďka ale posvítíme je konec hodiny, do který nás doprovodí třeba Ugly Kid Joe, Plexus, Hardcore Superstar nebo Smash Mouth a jejich pecka All Star z roku 1999.

www.radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska čekáme jasno až polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Dneska nejvyšší teploty až 33 stupňů. Co se týče zítřka, tak bude jasno až polojasno, zejména v Čechách přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou i přehánky. Nejvyšší teploty zítra 34 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej.
1: Zdravíčko, rockeři, za mikrofonem vás zdravím já, Kája, a doufám, že se máte skvěle takhle při neděli. Ale teďka je váš čas, moje milí. Píseň na přání. Ano, je tomu tak. Utíká to jako voda v jezeře a právě teď je na vás, abyste si vzali svá telefonní zařízení a napsali si o vaši oblíbenou písničku na Messenger Rock Radia. Tak šup, šup, k tomu vám teďka zahraju třeba Enter Shikari, Halloween nebo Daniel Landa a jeho Muži z padáky z roku 1997.

0: Právě nám na Rock Radio dojíždí Bon Jovi. A jak jsem před chvílí avizovala, abyste mi psali o písničku na přání, tak mi napsal Milan. Ahoj Kájo, prosím zahraj nějakou pecku od Metallica všem pro radost a sobě. Zdraví stružáci, děkuji. Tak samozřejmě, že Metallica bude a k tomu pořádná nakopávačka v podobě pecky Fuel. Já vás tam moc všechny zdravím. Metallica tady však nebude sama, čeká nás třeba Placebo nebo Krucipisk, ale teďka už Metallica a jejich pecka Fuel z roku 1997.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Hudník David Coverdale v režii Whitesnake a jejich pecky Is This Love právě dohráli na Rock Rádiu. Prosím vás, rockeři, co byste řekli na Bruce Dickinsona a orchestr? Zní to lákavě, že jo? Bruce je součástí takového projektu, který proběhne s polským Beethovenovým akademickým orchestrem. Tohle proběhne 30. ledna v Katovicích, kde symfonické podobě zazní jak pecky Iron Maiden, tak i solová tvorba, a nebo taky přibědou klasiky AC/DC nebo Queenu. Kromě Bruce se tam objeví i další zpěváci. A víte, co miluju na orchestru a roku, když se dají dohromady? Protože pak máte husařinu úplně všude. A co je taky všude, je rocková muzika, dokonce hodiny Joe Cocker, Alcohol, In This Moment nebo Škorpíci a jejich The Best Is Yet To Come, pecka z roku 2010.

0: počasí.
1: Dneska čekáme jasno až polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Dneska nejvyšší teploty až 33 stupňů a co se týče zítřka, tak bude jasno až polojasno. Zejména v Čechách přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou i přánky. Zítra nejvyšší teploty až 34 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Dobré dopoledne, naši rockeři, odbyla 11. a to znamená, že už se pomalu a jistě blížíme do finále naší první poloviny nedělního rockového víkendu. Pokud čekáte, že to za mě převezme Martin Melicher, jste na omylu, protože tento pán zase nikde cestuje. Dneska pomyslné, že zlo převezme Míra, který se na vás už teď určitě těší. A mě teďka napadl takový nápad, co kdybychom na jedno vysílání vrátili Kmart? My klidně napište, jestli byste o to stáli, protože upřímně, byla by to sranda, ale na druhou stranu bychom asi potom potřebovali psychologa. Nic, jdeme se pustit do toho, co jsem se pro vás ukuchtila, a to jsou narozeniny české legendy a taky se podívá na to, co vás dneska večer čeká. Ale teď už Urge Overkill, Steel Panther nebo Limp Bizkit a jejich Behind Blue Eyes, pecka z roku 2003.

Tak to byl Aleš Brychta s Blankou Šrumovou. A právě Aleš, tenhle legendární zpěvák, dneska slaví svoje 67. narozeniny. Nejenom, že je to výborný zpěvák, ale také je textař, producent a hudební organizátor. Na začátku 80. let se podílel na založení skupiny Arakain, kde působil až do roku 2002. Od roku 2013 vystupuje se svou solovou kapelou Aleš Brychta Project. Spolupracoval taky se spoustou dalších českých kapel, jako s Olympikem, Škvorama nebo taky třeba i s Věrou Špinarovou. Tak my přejeme Alešovi všechno nejlepší, hodně štěstí a hodně toho zdraví. My se teďka podíváme na další dávku slušného roku. Def Leppardi, Divoký Bill, All That Remains nebo Pearl Jam a jejich Jeremy, pecka z roku 1991.

poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Tak to byl Rasmus. A já se vás na něco zeptám, milí rokeři. Máte málo živýho roku v krvi? Protože jestli jo, tak Rock Radio vám naordinovalo živák na doplnění roku ve vašem systému. Takhle v neděli po 7. večer si můžete dát kapelu Dire Straits. Ty vám zahrajou jejich největší pecky, který v jejich repertoáru mají. Takže máte se na co těšit, lidičky. A na co se ještě můžete těšit, je samozřejmě momentální dávka slušného roku. Do konce hodiny Láďa Křížek, Eagle Eye Cherry, Fallout Boy nebo Deep Purple jejich Smoke on the Water z roku 1972.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok z vinilů.

Pohoda. Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: počasí.
1: Dneska čekáme jasno až polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Dneska nejvyšší teploty až 33 stupňů. A co se týče zítřka, tak bude jasno až polojasno, zejména v Čechách přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Zítra nejvyšší teploty až 34 stupňů.
0: Rock Radio, rockové víkend.
1: Zdravíčko rokeři, odbyla 12. a to značí dvě věci. Finální hodina se mnou je před námi a pak už to převezme Míra. A druhá věc je ta, že teďka si prosím vás, pište o písničku na přání. Myslím si, že takhle k obědu se to hodí, ne? Tak pište na Messenger Rock Rádia a nám tu 12. teďka odbouchnou Pop Evil, Crash Test Dummies nebo Sex Pistols a jejich God Save the Queen, pecka z roku 1977.
0: Rock Radio.

Právě nám na Rock Radio dohrávají Olympic a jejich Jednou. A jak jsem vám před chvílí avizovala, abyste si psali o písničku na přání, tak mi napsal Láďa. Dobré dopoledne, Kájo. Včera a část dneška jsme strávili u Rock Radia a teď při úklidu po pařbě zase. A já tě strašně moc prosím, že by si našim novomanželům zahrála nějakou pěknou rockovou písničku se vzkazem. Tak pozor, cituji. Matěj a Haničko, moc vám vaši lásku všichni přejeme. Buďte spolu co nejvíce šťastní a užívejte si života, jak to jen jde. No tak upřímně, tenhle ten vzkaz mě dostal a je to opravdu krásný. Matěj a Hanjo, my se sice neznáme, ale přeju vám, ať si ten život společně užijete naplno a moc vám to přeju. Posílám vám Bon Jovi z jejich Bed of Roses.

0: 24. června roku 2040.
1: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Mistr právě dohráli na Rock Rádiu a kamarádi, já se s váma loučím. Bylo mi ctí s vámi zase hrát. Uslyšíme se příští neděli a já ještě ohlásím, co bude hrát do konce hodiny. Doro, Genesis, Metallica, Battle Beast nebo taky Vohnouti. Bylo mi ctí s vámi hrát. Rockeři, mějte se krásně.

Před 13. hodinou na Rock Rádiu Doro a její píseň Bad Blood, špatná krev. No tak Doro možná byla upírka a stalo se jí, že prostě vyndala z lednice konzervu s nějakou krví a to byla prošlá a to by každýho naštvalo. Tak když najdu prošlou konzervu, tak to prostě nemám vyloženě rád. Takže chápu, že o tom pak někdo třeba napíše písničku. Asi to taky zkusím. Ještě předtím ale si dáme předpověď počasí na dnešní den, kterou mám pro vás připravenou a vy si na to počkejte malou chvíli.

0: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.
1: Je 13 hodin.
2: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Pojďme se podívat, jak bude dneska odpoledne. Můžeme čekat jasno až polojasno. Pozdě večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území kolem 27 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách kolem 24 stupňů a na Šumavě až 27 stupňů. K tomu bude trochu foukat. Slabý proměnlivý během dne místy mírnej jihovýchodní vítr. O rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, takže se nemusíte bát.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Máme neděli 9. srpna, takže pojďme na to, pojďme si navázat na poslední, nebo na předposlední část rokovýho víkendu tím, že na ní navážeme tu poslední. To znamená, dnešní odpoledne od mikrofonu vás zdravím já, Strejda Míra, váš oblíbený odpoledně nedělní moderátor a samozřejmě budeme pokračovat ve vysoké laťce, kterou tady dopoledne nastavila Karolína. Máme si muziku, mám tu nachystaný Volbeat, Škvory a Shinedown, Accept a Kabáty. Teď jsem se koukal do jiného místa. To je jistota a abych teda tady ten svůj fail trošku zahladil, tak vám dám rovnou možnost, abyste si vybrali nějaký song, který byste chtěli zahrát vy, takže napište mi zprávu přes náš rockrádiový Facebook, jestli byste chtěli slyšet něco, co už jste třeba dlouho neslyšeli, nebo to někomu věnovat, kdo má třeba dneska narozky, nebo nějaký výročí, vaší kreativitě se meze nekladou. Takže napište mi zprávu přes náš rockrádiový Facebook, já se na to za chvíli podívám. Pro vás zapomnětlivý opak neděle 9. srpna máme chvilku po 13. hodině a pojďme do toho pořádně šlápnout, dáme si muziku Kabáti, kdo ví jestli, na Rock Radio.
2: Rock Radio. Kdo ví jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a pro

0: Úderem 13 hodiny a 18 minuty na Rock Radio skončili Green Day a jejich klasická pecka dneska už Wake Me Up When September Ends. Probuď mě, až skončí září, no. A to bude za chvíli, no za chvíli máme Vánoce za 4 měsíce. A tím se nebudeme kazit náladu, naopak máme léto, jsme uprostřed léta, uprostřed sezóny. Všechno je krásný, počasí nám přeje, já si myslím, že si nemáme na co stěžovat. Je nachystaná další muzika, mám tu Volbeat a Škvory, to je daný. A taky plním své přání ze začátku hodiny, že si dáme, plním svůj slib, že si dáme něco na přání, co vy budete chtít slyšet. Napsal mi Martina, že se zrovna chystá na brusle a že se jí moc nechce, protože na tom 2 roky nebyla, tak se trošku bojí, aby jí nebolely nožičky z toho, tak abych jí zahrál něco od Foo Fighters, aby jí to trošku zvedlo morálku. Tak jsem vybral tady píseň Rope, Lano, tak si představuji, že tě někdo táhne na laně a nemusíš makat na těch bruslích a hnedkom to bude lepší. Tak. Uslyšíte za chvíli na Rock Radio.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Na Rock Radio Hymn ve 13 hodin a 36,5 minuty. The Funeral of Hearts, pohřeb srdcí, jedna z nejznámějších písní od týhletý finský god, emo, metal, těžko říct, co všechno to bylo, kapely. Možná nevíte, že to hymn původně znamenalo His Infernal Majesty, jeho pekelné veličenstvo. Potom od toho trošku upustili a dneska už všichni asi znají jenom tu zkratku. Tahle písně vyšla v roce 2003, pochází z alba Love Metal, napsal víceméně zpěvák i kytarista Vylévalo. A je to taková jeho jako typická věc, že láska je něco zároveň nádherného a destruktivního. No a píseň je jednoduchá, hymnická, zapamatovatelná, takže jak vidíte, víc než 20 let a ještě pořád si tu hrajeme. A konec konců něco na to možná bude. Pojďme se dát další muziku. Lynyrd Skynyrd, Gamma Ray a Midnight Oil.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Rock Radio Disturbed, jejich něžná balada Reason to Fight z roku 2018, uzavřeli pěkně tuhle hodinu. My načneme hodinu další a jak vy už dobře víte, náš načínátor dalších hodin jsou zprávy o počasí, takže chvíli vydržte.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: nebo na radia.cz.
1: Bylo 14 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Koukneme se, jak bude dneska odpoledne. Čekejte jasno až polojasno. Později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty je 29 až 33 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území kolem 27 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 24. A na Šumavě to může být až 27 stupňů. K tomu slabý proměnlivý během dne místy mírnej jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Takže krásný letní počasí.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Neděle 9. srpna, tak to se nám v kalendáři ukazuje u dnešního dne. Taky připomenu, že svátek mají Romanové, to je celkem oblíbený jméno, takže pokud nějakého Romana znáte, nezapomeňte popřát. Já všem Romanům, co nás poslouchají, přeju teď tenhle ten okamžik z Rock Rádia. Já jsem Strejda Míra, máme 3 minuty po 14. hodině. Pokračujeme v rokovém víkendu, takže za prvý muzika, to je asi jasný. Uslyšíte Chicago, Bad Wolves a Europe, to je si myslím dobrá trojka takhle na začátek hodiny. A taky v této hodině oslavíme dny narozeniny, ale na to si ještě chvilku počkejte, ať jste překvapení. Takže pojďme do toho, šlápneme týhle hodině Rock Sichtu s písní Rock the Night od Europe.

0: Aleš Brichta na Rock Radio ve 14 hodin a 19 minut. A právě tady ten borec dneska slaví narozeniny. Neuvěřitelný 67. opravdu to teda pekelně letí, tak si k němu něco málo řekneme. Nechci nosit příliš dříví do lesa, ale aspoň něco, možná pár zajímavostí, které nevíte. Narodil se v Praze a původně vystudoval hotelovou školu a potom ekonomii na Vysoké škole ekonomické. Nicméně hudba nakonec převážela. Vy ho znáte asi nejlíp samozřejmě jako původního frontmana kapely Arakain, kterou založil v roce 82 společně s Jiřím Urbanem, Miroslavem Nedvědem a vlastně 20 let tam působil jako hlavní tvář. V roce 2002 kapelu opustil do dneška z ne úplně 100% vyjasněných důvodů. No, nicméně už v 90. letech si začal budovat pěkně pomaličku, polehoučku solovou dráhu. Ty písně z té solový dráhy jsou trošku v jiný poloze právě, než byl Arakain. Mimo jiné zúčastnil se i celý řady dalších projektů, znám je třeba Zemětřesení, což byla taková super skupina, Brichta, Miloš Dodoležal, Vlasta Henich a Štěpán Smetáček. V roce 1993 natočili album s písněmi Jiřího Schillingera. Potom projekt Hattrick, Aleš Brichta Band, Aleš Brichta Projekt, Aleš Brichta Trio, velký komornější a další. Zajímavý je, že píseň od Hattricku Nechte lajky vlád, kterou taky dobře znáte z našeho vysílání, tak po hlasování posluchačů se stala oficiální hymnou český fotbalový reprezentace na mistrovství světa 2006. Takže přejeme Alešovi všechno nejlepší z Rock Radia, hodně zdraví, ať to zpívá a hlavně to zdraví samozřejmě v tomhle věku, už je to pak samozřejmě potřeba. Takže pojďme to oslavit nějakou pořádnou muzikou, dáme si Blackstone Cherry, Red Hot Chili Peppers a Offspring už za chvíli na Rock Radio.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

7 minut po třetí na Rock Radio Lucie a nejlepší, kterou znám. Tato píseň vyšla v roce 2018 jako druhý single z alba Evolucie, což bylo album, na který jsme čekali 16 let. No, zajímavý je, že tenhle ten song napsal Oscar Petr, náš opravdu jako významný hitmaker, už v roce 1989 v Los Angeles a téměř 30 let potom tato píseň ležela v šuplíku. Vlastně až při natáční Evolucie se k ní vrátili. Text napsal Kudym a je to taková klasická, si myslím, Lucie, opravdu milostná píseň, ale ne jednoduchá romantická slaďárna. Tak, pojďme na další muziku. Kiss, Ghost a Rammstein, to je následující silná trojka.

0: Kapela YouTube na Rock Rádiu uzavírá tuhletu hodinu, nachystaný jsou další zprávy o počasí a vy se na ně počkejte asi tak 1,5 minuty.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
1: Bylo 15 hodin.
2: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska odpoledne bude polojasno až jasno, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území kolem 27 a v 1000 metrech na horách kolem 24 stupňů, zatímco na Šumavě tam bude teplejc až 27 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý během dne místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, ten můžete čekat k tomu. Takže pohoda.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Rokový víkend na Rock Radio, od mikrofonu vás zdraví Strejda Míra. Máme chvilku po 15. hodině, asi tak přesně 2 minuty a samozřejmě pokračujeme dál. Dneska je neděle 9. srpna, svátek slaví všichni Romanové, přejeme z Rock Radia všechno nejlepší. Pošlu jim i nějakou muziku, můžete si vybrat, co z toho budu hrát, bude pro vás. Mám tu nachystaný Kissing Dynamite, UDG a Scorpions. A taky si myslím, že bychom si mohli dát něco na přání, přece jenom už uplynula nějaká doba od toho okamžiku, kdy jsem poslední přání splnil, takže platí stejný pravidla. Napište mi zprávu přes náš Rock Radiový Facebook, normálně do Messengeru, co byste chtěli slyšet. Pokud to chcete někomu poslat, tak to tam samozřejmě nezapomeňte připsat. Pokud děláte něco zajímavého, taky to tam můžete připsat. Já si to rád přečtu a možná to je přečtu do éteru. Takže pojďte do toho, napište mi a teď už Scorpions, Rhythm of Love.

0: Dvě minuty po 4:15 na Rock Radio Halloween a jejich písně o tom, jak si zajeli za gejšama do Tokia a co si odtamtud přivezli potom zpátky. No, my si dáme další muziku, Struts a Harley, to je jistota, to je tu nachystaný. A kromě toho jsem slíbil, že budeme hrát na přání, vylosoval jsem tady z došlejch přání Tomáše, který píše: ahoj Míro, hoď mi něco novějšího od Alice in Chains z jejich novější éry s novým zpěvákem, nejradši mám Black Gift Way to Blue. Mám nějakou smutnou náladu, ani nevím proč, tak třeba mi to zlepší. No tak doufám, že jo, Tomáši, máš to tu připravený. Uslyšíte za chvíli na Rock Radio.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna.

pátek 14. srpna bude Rok na Rock Rádiu ještě luxusnější než obvykle. Oslavíme totiž 40. desky Rock Deluxe a necháme se katapultem vystřelit až do hudebního nebe. Kamil probere vznik desky, který bývalý režim házel klacky pod nohy, s Oldou Říhou ve svém podcastu Deska měsíce. A v 9 večer vám album pustíme celý. Katapult a 40. desky Rock Deluxe. 14. srpna celý den na Rock Rádiu.

Tak, Rock Radio v 15 hodin 39 minut dohráli Black Sabbath, jednu ze svých nejikoničtějších pecek Iron Man. No, jak tohle to vlastně vzniklo? Nemá to nic společného s Iron Manem od Marvelu, respektive teď už jakoby trochu má, protože to hrálo v závěrečných titulcích nějakého z těch filmů, ale oficiálně původně vůbec ne. Dokonce to vzniklo tak, že na nějaký zkoušce kytarista Tonyho mi začal hrát tady ten riff a Ozzy Osbourne říkal, to zní jako kdyby šel okolo nějaký prostě chlap oblečený do železa celý, tak takhle to na ně působí. No a basák Geezer Butler, ten se toho chytil a napsal vlastně k tomu celý teda příběh, celý text té písně o hrdinovi, který se vydá do budoucnosti, zjistí, že lidstvu hrozí katastrofa, ale když se vrací zpátky, tak v nějakým magnetickým poli je proměněný v ocilový Ironmana. Pokouší se varovat lidi, nikdo mu nevěří a on se jako naštve a vlastně to teda to lidstvo zničí, takže je to takový sebe naplňující se proroctví, klasika, ne něco jako Terminátor vlastně. Takže tohle to má hodně zajímavý příběh, vyšlo to v roce 1970 na albu Paranoid a vlastně tato píseň opravdu zásadním způsobem ovlivnila zvuk veškerého metalu a roku do budoucna na mnoho a mnoho let, kdo by to tušil v roce 1970. Pojďme na další muziku, Calling, Five Finger Death Punch a Nightwish a jejich verze Fantoma opery, už se na to těším.

Kapela Rekleslav na Rock Radio pár vteřin před 16. hodinou. My si dáme další zprávy o počasí, tentokrát už nakoukneme, jak bude zítra, tak chvíli vydržte.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Bylo 16 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Tak se pojďme podívat, jak bude zítra. Nejspíš polojasno až jasno, ráno zejména na Moravě a ve Slezsku zvětšená oblačnost. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami, pravděpodobně i silnými. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 26 stupňů. K tomu slabý proměnlivý, během dne mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, na Moravě a ve Slezsku zpočátku jihozápadní. V bouřkách a večer na frontě vítr zesílí a očekává se teda silná zátěž teplem. Tak to vidíte, jak si tu žijeme. Máme toto jako v Dubaji v únoru třeba.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Ano, ano, víkend, 9. srpna neděle, to je dneska, svátek slaví Romanové, těm přejem z Rock Rády a všechno nejlepší, 2 minuty po 16. hodině. Od mikrofonu vás zdraví Strejda Míra a pokračujeme samozřejmě další muzikou, takže dáme si Within Temptation, Incubus a taky Joan Jett and the Black Hearts. A taky v téhle hodině, kromě muziky, třeba oslavíme jedny narosky, na to se ale ještě chvíli počkejte, nejdřív muzika.

Aleš Brichta, pojď se mnou, zůstaň se mnou, no tak já s tebou zůstanu, ale ještě teda aspoň chvíli tady v éteru. 16:17, tohle byla píseň stejného jména, zůstaň se mnou, která vyšla v roce 2007. Aleš Brichta dneska slaví narozeniny, je mu přesně 67 let, takže z Rokády gratulujeme převelice. Kdybych já měl nějak detailně popisovat Aleše Brichtu, tak to bych asi opravdu nosil pověstný dříví do lesa, samozřejmě všichni ho znáte, jako zakládajícího člena a dlouholetou tvář skupiny Arakain, kde působil 20 let od roku 82 do roku 2002. Mezitím rozjel, pak teda kapelu opustil, mezitím rozjel svoji solovou kariéru v 90. letech. Všichni si pamatujeme album Růže pro Algernon, který vyšel v roce 1994. A kde byly takový ty klasický pecky prostě, který všichni známe. No, kromě toho se účastnil spousty dalších projektů, Zemětřesení, Aleš Brichta Band, Aleš Brichta Projekt, Aleš Brichta Trio, taky Hattrick, který mi na svědomí píseň Nechte lajky lát. Další a další a další. Aleš Brichta má velmi rozpoznatelný hlas, takový hlubší, charismatický, myslím si, že se dá dobře poznat, i kdybyste tu píseň neznali. To není úplně běžný a mně osobně se to hodně líbí teda. Takže ještě jednou, všechno nejlepší Aleši Brichtovi a oslavíme další muzikou Proteus, Skelet a Hooters už za chvíli na Rock Radio.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: 16 hodin a 40 minut přesně a na Rock Radio kapela Bon Jovi Something for the Pain. Dej mi něco na bolest, dej mi něco na moji smutnou náladu, tak tohle se tam opakuje v tom refrénu. Tady ta píseň pochází z roku 95 z alba These Days, ve kterém Bon Jovi trošku změnili styl oproti 80kám, protože hold, situace v hudebním světě se trošku změnila, všechno bylo tak trochu ovlivněné tím grungeovým stylem, Nirvana, Pearl Jam a tak dále. Takže i Bon Jovi chce nechce, museli maličko se tomu přizpůsobit, to album slyšitelně je takový jako temnější a melancholičtější než ten naleštěný hair metal 80. let. Ale poradili se s tím, myslím, dobře. Navíc tady k té písni je celkem zábavný videoklip. Kluk přijde do obchodu Virgin Megastore, tuším, pouští si tam nějakou hudbu. No a na tom videu se objevují takový karikatury nebo imitace tehdejších největších hvězd. Právě Eddie Vedder, Courtney Love, Snoop Dogg, Dr. Dre, Scott Weiland a tak dále. Pokud neznáte, doporučuji určitě vyhledat a podívat se na to. Teď už další muzika. Toe-Toe, Stratovarius a Chad Kroeger s Josie Scottem. Za chvíli na Rock Radio.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.

všechno v pořádku v tom našem okolí. Pod teplou peřinou dobře se chrlí. Co bolí druhé, nás přece nebolí.

0: Dan Landa na Rock Radio, chvilku před 17. hodinou. To znamená, že my začneme další hodinu, to je za A, a za B řekneme si nějaký zprávy o zítřejším počasí. To, co se samozřejmě dá jako vyvěštit. Takže chvilku počkejte.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: i.fm nebo na radia.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
1: Bylo 17 hodin.

0: počasí.
1: Mrkneme se, jak bude zítra. Čekejte, jestli to otevřu. Polojasno až jasno, ráno zejména na Moravě a ve Slezsku s většinou oblačnost. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami, pravděpodobně i silnými. Nejvyšší teploty je 31 až 36 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 26 stupňů. Tomu slabý proměnlivý během dne mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku jeho západní, v bouřkách a večer na frontě vítr zesílí. Čekáme silnou zátěž teplem, tak bacha na to.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
1: Tak jdeme do toho, máme 17 hodin a 2 minuty přesně, ladíte Rock Radio, od mikrofonu vás zdraví Strejda Míra a máme před sebou posledních regulérních 60 minut rokovýho víkendu, protože pak to samozřejmě všechno uzavřeme grandiózním extravagantním rokem na přání, ale nebudeme zatím předbíhat, takže teďkom ještě budete poslouchat muziku, kterou jsem tady pro vás přichystal já, klidně vám hned řeknu, co to teď nejblíž bude, Baby Metal, Foreigner, Blink 182. To je daný, to je hotový. Taky, abych vás trošku navnadil a navlhčil na ten rok na přání, tak jedno přání splním už v této hodině, takže mi můžete napsat, pokud třeba někam spěcháte večer, nebudete mít čas, i když by to byla škoda, tak můžu jedno přání, jak jsem říkal, splnit už teď. Takže napište mi zprávu přes náš Rock Radiový Facebook, normálně do Messengeru, já tam mrknu na to. Když mi k tomu něco pěkného připíšete, tak určitě není problém to potom do éteru, můžete někomu popřát. Dneska mají svátek Romanové, tak třeba nějakýho znáte, to je celkem oblíbený jméno. Takže už vám nebudu dál napovídat, pojďte na to a my si dáme muziku Blink 182, All the Small Things. Všechny ty malé věci, no malý.

0: Na Rock Rádiu v 17 hodin a 18 minut dozněli Kabáti a jejich Bandity di Praga. Tak, my jsme se slíbili, že budeme hrát na přání, to samozřejmě plníme, kromě toho uslyšíte Dimitry a Valda Gang, to už je tam nastavený potom, ale na přání to bude píseň Heaven od kapely Warrant. A napsala se o to Lucka s Pavlem jen tak pro lepší náladu v neděli odpoledne. Když mají být zítra ty strašní vedra, přeju všem, aby to šťastně přežili. No, já si to taky přeju teda docela 36 stupňů, myslím si, že to už je docela slušný. Takže jo, pojďme se dát muziku. Heaven uslyšíte za chvíli na Rock Rádiu.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Tak to byl Alice Cooper na Rock Radio v 17:39. Jak vidíte sami, zbývá nám tady do konce této hodiny pár songů, já vám teď klidně řeknu, který to jsou. Green Day, Mammoth, WVH a taky Znouzecnost, to ještě uslyšíte, možná i R.E.M. A pak samozřejmě po 18. hodině rozjedeme dnešní rok na přání. Věřím, že už jste netěšený. Já se taky docela těším. Pokud už teď víte náhodou, co by to mělo být, tak mi to klidně můžete napsat. Ale jinak já samozřejmě v celou hodinu zopakuju všechny pravidla, aby to bylo přesně podle příručky, jak se říká, aby si nikdo nemohl stěžovat, že náhodou nevěděl, jak to má správně dělat, i takový se najdou ještě. Takže nebojte se, když tak v klidu vydržte, já vám to pohodlně naservíruju v celou hodinu po zprávách o počasí. Teď už muzika, Krysař bude jako první.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

R.E.M. a jejich hymnická píseň o tom, že každý z nás někdy trpí. No, to můžu podepsat, tohleto. Onehdá jsem měl chili. Bylo to konkrétně kuře vindalu a musím říct, že jsem trpěl teda dost. Dal jsem si několik let pauzu předtím a zapomněl, jaký to je. No, nedá se nic dělat, člověk se to musí občas oživit, aby se zase potom mohl dát tu pauzu několik let, aspoň v mém případě teda. My si dáme naopak poslední zprávy dnešní o zítřejším počasí, už je tady mám pro vás připravený, tak chvilečku počkejte.

0: rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Je 18 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Tak se mrkneme, jak bude zítra. Polojasno až jasno, ráno zejména na Moravě a ve Slezsku zvětšená oblačnost. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami, pravděpodobně i silnými. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 26. K tomu slabý proměnlivý, během dne mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku jihozápadní. V bouřkách a večer na frontě vítr zesílí. Pozor, čeká se silná zátěž teplem, plus ty bouřky večer, dávejte na to bacha.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rok na psání.
1: Ano, ano, začíná dnešní rok na přání, dneska v neděli 9. srpna, 1,5 minuty po 18. hodině, konečně nastává ten správný okamžik. Tady od mikrofonu vás zdraví Strejda Míra a samozřejmě uděláme to jako vždycky, to znamená, pravidla jsou jednoduchý, vy mi píšete, co chcete slyšet a já vám to pouštím. Je to fakt takhle triviální. Těch kanálů, který můžete k tomu použít, je několik, buď mi pište e-maily na adresu prani@rokovyradio.cz. Nebo můžete psát alternativně vzkazy přes náš Rock Radio i Facebook, to je taky možnost. A samozřejmě později se vás vyzvu, abyste mi zatelefonovali, s tím ale ještě chvíli vydržte, protože to musím tady nejdřív zapojit a propojit naší telefonní ústřednu, zatím by to ještě nefungovalo teď. Takže pište mi, já vám to tam budu sázet samozřejmě, pravidelně vám to budu opakovat, jak to funguje. A na začátek tady mám nachystaný AC/DC a Highway to Hell a rozhodl jsem se, že to věnuju za Rock Radio všem Romanům, který nás dneska poslouchají. Romanové, přeju vám všechno nejlepší k vašim dnešním jmeninám a tady to máte.
0: Rock Radio.

Tak, tak, strhl decimálku a je vegetarián. O tom něco vím. Posloucháte Rok na přání na Rok rádiu. Tady to přišlo od Martina Stábora. Ahoj do rádia, jestli by to šlo, zahrajte mi prosím Lund od Strautenbergu, posílám jí manželce Janě, která už zase tvrdí, že zítra začíná dieta. Janě, nevěřím ti, ale mám tě rád i tak. Zdraví Martin. No, tak doufám, že manželka Jana si to vyložila s humorem. Tady to přání. Tak, mám to další. Zdravíme Rok rádio a tady Lenka a Pavel z Plzně. Vracíme se autem z víkendu, cesta nějak neubíhá. Tak nám jí prosím trochu zpříjemněte nějakou pecku od Black Label Society. Nejradši máme Nothing's the Same. A pozdravujeme všechny, co jsou stejně jako my, ještě jiné na silnici. Tak jo, pojďme si to pustit.

Travičko, zelená, ty jsi moje potěšení, takový roztomilý dvoj smysl, co? Tuhle písničku jsem si docela rád poslech. Já vám to přečtu, to přání. Čau rokeři, prosím o alkohol, Travičko zelená pro naší partu z garáže v Jihlavě. Dneska jsme původně chtěli jenom uklízet po včerejšku, ale zase se z toho stalo posezení. Zdraví Radek, Béďa a Carlos. No, tak doufám, že jste tam nezalejvali tu Travičku nějak moc teda. No, pojďme dál, další přání. Dobrý podvečer, přeju si zahrát se mnou v Sixtene, jenom dojenem se, poslouchám vás při práci na zahradě u Klatov, potřebuji něco, co mi donutí ještě chvíli vydržet, protože tráva roste evidentně rychlejc, než si stíhám sekat, díky Petr, no sekat v tomhle počasí, to je docela brutál, tak hlavně klobouk to chce.

0: Rock na přání. Rock Radio.
1: V přístavu Dover kotví loď, na moře se dej a s námi pojď. Příliv se zved, tak vyplujem hned.

No je to chytlavý prostě, co vám budu povídat. Tak, tady to se napsala Verča z Český Budějovic. Chtěla bych zahrát Velermana od Prota a příteli Tomášovi. Je dneska nějak podezřele hodný, tak mu chci udělat teda dost dřív, než zjistím, co provedl. No, tomu říkám důvěra teda. Tak, přátelé, teď přišel ten okamžik, ale kdy bude dobrý, když mi zavoláte. Takže zopakuju pro jistotu číslo 725-844-424, to je číslo přímo sem ke mně do mixážního pultu. Takže telefonujte a kdo se první dovolá, vybírá muziku a uslyšíme se za chvíli na Rock Radio.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio.
1: Tak a já už mám na drátě Mišoše, ahoj, slyšíme se.
2: Okay.
1: A jo, já tě slyším, povídej, můžeš.
2: Mišoš, zdraví, skvělou míru.
1: Čau, čau. Hele, Mišoš, prosím tě, tak řekni, co jsi vybral za muziku a jestli to někomu pošleš dneska.
2: Vybral jsem Bruce Dickinsona, buď to s Maidenama, anebo samotnýho, když měl ty narozeniny, tak a bude to pro tebe do rock rády a když se tam v tom více musíš píct,
1: no.
2: Tak aby ti to uteklo.
1: Hele, já tu mám klimatizaci, kterou se mi nedaří pořád nastavit, tak abych tu nemrznul, ale vidím ten hit za oknem pěkně, hele, takže to je příjemný vlastně, mě by to asi nevadilo, to vedro. Mišoši, moc ti děkuju, já jenom zopakuju, že jsme nakonec vybrali píseň The Evil Dead Men Do od Iron Maiden z roku 1988. Je to tu nachystaný, já tě moc zdravím a zase někdy naslyšenou, ahoj a díky.
2: Děkuju, ahoj, čau.
1: Se krásně, čau. Mišoš, náš jedný posluchač a tady je muzika, kterou vybral Iron Maiden.

0: No, líbí se mi, jak to tam kváká. Na konci pěkně. To víš, že, Axle. Tak jsme to nechali dokvákat. Tady to přání, do roku na přání objednal Milan z Mostu. Napsal mi, ahoj Míro, když už máte rok na přání, tak bych rád jednu věc, kterou poslouchám snad 30 let a pořád mě nomrzela. Já jsem nerozumím Civil War. Ať taky mladší slyší, co je pořádná muzika. No. Je to klasika už dneska, tohle to dokonce 35 let starý. Tak, pojďme dál. Dobrý den, moc vás chci poprosit. Přežila jsem těžkou nemoc a moc bych chtěla poděkovat mému manželovi za záchranu a oporu. Píseň Nothing Else Matters, řekněte prosím Sára, spolu jsme silnější, miluju tě Denisa. Sára je přezdívka mého muže. PS, tak já jsem to asi pochopil, tady je to přání, takže posíláme Metaliku. Vydržte, za chvíli to tam máte.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

na Rock Rádiu jste slyšeli Dimitri, napsal si o to Kačaba. Ahoj, přeji hezkou neděli, chtěla bych nechat zahrát písničku od Dimitri, Strážná věž pro Kaču do Přerova na tribunu, ať ti to utíká v práci. Děkuju, tak doufám, že jí to utíká teda, aby to úplně neuteklo. Tak, jdeme dál. Ahoj všem v Rock Rádiu, přeju si Nirvánu a Lithium pro tátu, který má dneska narozeniny, je to člověk, díky kterému jsem začal poslouchat rock. Takže za všechno dobrý i špatný mém hudebním vkusu může on. Zdraví Honza z Pardubic. No tak tohle určitě patří k těm lepším věcem.

Na rok ráduju buty a mám jednu ruku dlouhou. Poslední přání dnešního roku na přání. Víc jsem toho už bohužel nenacpu, ani kdybych chtěl. Ale já ani nechci, protože všechny dobré věci musí někdy skončit. Pokud se na vás nedostalo, tak si vzpomeňte zase zítra v 18 hodin a věřím tomu, že to určitě vyjde. Navíc začíná rokový večer, jako první prvek rokovýho večera nedělního. Tady máme kompletní živák, tentokrát s kapelou Dire Straits. Už za chvíli vám je Kamil představí a vysvětlí vám, co že to vlastně uslyšíte. Já jsem Strýda Míra, loučím se s váma pro dnešní den a uslyšíme se zase brzo v neděli odpoledne. Mějte se krásně.

Neděle večer posloucháte Rock Radio, s vámi je Kamil Dráb a máme před sebou další hodinku živý muziky a dneska se o ní postarají legendární Dire Straits. Když se řeknou Dire Straits, většina lidí si okamžitě vybaví Brothers in Arms nebo Money for Nothing nebo nezaměnitelnou kytaru Marka Knopflera. Jenže stejně jako u spousty dalších velkých kapel platí, že jejich skutečná síla se naplno ukázala až na koncertních pódiích. A právě to připomíná živák On the Night, který vyšel v roce 1993 a zachycuje poslední velký světový turné kapely po vydání alba On Every Street. Koncert vznik ze záznamů pořízených ve francouzském Nimes a nizozemském Rotterdamu během turné v roce 1992. Dnes už víme, že šlo vlastně o rozlučku, i když to tehdy nikdo nahlas neřekl. Po skončení turné se Dire Straits postupně odmlčili a Mark Knopfler se naplno vydal na svoji solovou dráhu. Žádný velkolepý konce, žádný bombastický poslední koncerty, prostě kapela, která si po letech na vrcholu řekla, že už nemá potřebu si cokoliv dokazovat. A možná právě proto působí živák On the Night tak přirozeně. Na tomhle živáku nenajdeme přehnaný rockový manýr ani zbytečný exibice. Knopfler vždycky radši nechal mluvit písničky, kytaru a skvěle sehranou kapelu. Vedle největších hitů dostávají prostor i skladby z tehdy aktuální desky On Every Street, který na koncertě získávají úplně jiný rozměr. A celý koncert působí uvolněně, muzikantsky suverénně a je slyšet, že tihle chlapi už dávno nehrajou na efekt, ale hlavně pro radost. A právě proto se k On The Night fanoušci dodnes rádi vracejí.

Není to dokument kapely na vrcholu slávy, ale kapely na vrcholu zkušeností. Všechno je zahraný s obrovskou jistotou, citem a nadhledem. Tak si pojďme užít Dire Straits v době, kdy ještě stáli na pódiích před zaplněnými stadiony a Mark Knopfler svým nezaměnitelným stylem dokazoval, že i rock může znít elegantně, civilně a přitom neuvěřitelně silně.

0: Andělci už jsou v šatně a bedňáci sklízí pódium. Ale nebojte, další rokovej živák na vás čeká už příští neděli. První řada je vaše. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Vše pro bagr CZ.
2: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr CZ.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na klimaexpress.cz.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
6: vybrat dobrý materiál
7: a vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
9: Prof.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

pátek 14. srpna bude Rok na Rock Rádiu ještě luxusnější než obvykle. Oslavíme totiž 40. desky Rock Deluxe a necháme se katapultem vystřelit až do hudebního nebe. Kamil probere vznik desky, který bývalý režim házel klacky pod nohy, s Oldou Říhou ve svém podcastu Deska měsíce. A v 9 večer vám album pustíme celý. Katapult a 40. desky Rock Deluxe. 14. srpna celý den na Rock Rádiu.

nejsem zklamanej ani zrazenej. Jenom mám chuť zůstat aspoň chvíli sám. Nejsem zklamanej ani zraněnej. Ale nechci žádný hry už s nikým hrát. Dneska jsem už

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Radio.

0: poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
3: Věro, který klíče od půdy?
1: Rock Radio. Konec legrace.
4: Dear God, I just

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zarecituji vám nově objevenou Cimrmanovu báseň, která má zvláštní název Až milit. My nevíme, co to je. Docent Weigl se domnívá, že to je orientální dívčí jméno. Čili Jára Cimrman, Až milit. Až milit odhalí pamětní desku. To bude plesání, to bude lesku. Snad zahrají mi poem nebo humoresku. Až milit odhalí pamětní desku na starém domě, bude už po mně.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
3: Dobrý den.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A já, jak už to vidím za výkladem, tak na to dostanu tak strašnou chuť, že až to zeslávám. A tak rychle nakoupím a jdu domů. Ale to nejdu, to já utíkám. A doma to všechno sežerem. Díváme se na televizi a já pak šahám a žeru, až na stole nezbyde nic. Tak jsem to sežral, povídám, a jdem spát. A o půlnoci se hledy probudím a zápasím se svým svědomím. A pak si řeknu, hovno. Tu do špajsky, uříznu půlku salámu a tu půlku žeru v posteli. Manželka ze spaní říká, jen ať mi neumastíš peřiny a spídá. A já taky usnu. A za hodinu se zase probudím a už to nevydržím. Vstanu a jdu sežrat tu druhou půlku salámu. A tak to jde až do rána. To pak snídám vepřový buček. Jak vám říkám, přátelé? Nevím.
0: Rock Radio. Konec legrace.